bandri an hurri er glór er maidin agus gom a cartan sin seo go bhecime bhfuil óran ein le níomh agus pí deas ceúil an sin ar a mosca má féidir manam go gasam sin neart ar a mosca ceúil agus fáilte agus cúpla ceanile a bhí gearra John Bogach Lustal ar an glór tá ceanú péire nach chuil enam a bit lóp sin ach gur amaga í soachta bheith deangáil cúigi hí anna cúig cúigi trí nó náideach seacht an náide trí dó cúig a cúig a cúig a cúig tá tam ag éisteach lenne ar maidin na go le bhaidin go hálan tá tam mór sportsa bhaidin anseo in áirí fítar William Buchs Mór le tia agus Cwnnw i ddarn yn ystod sy'n gael gyda yn hocht a chlog agos ceil y fi ddangol yn porig. Fy sio gyrra gydrion yn ni chan o'n y chlwysdol er y glor yr maen dyn le cwyslian yn tleifa agos chwm a cart yn sio ffwyr mewn iag yn y chas gydrion o ei coron i'r riadau. Sir sy'n mynd yn hofil agos y tridag. Sio o ran y chwm maig farchlwg o'n y chwannu agos eisiau mwyd yn ys le gydrion o waigil war gaw.

0: chu seo hart mar nach choléon chrona sáin a gohfuil an táhar seo ará úsáid
1: agus beidir nach mé éon chrona sáin sa túéis céan mar ríéis tá a ggéisteach tá ggéiste go túcinocht ará in níhééis sé seo daineach ní be sé dóhénta is tócha am tríle áil ar an ar an lúmenna seo agus daineíon de bhfuil sé céad fan céad doisteach in armlóin na rúsa ach agus ach cafar an bert seo agus an písa aipi seo dhéanamh gon chuimisiún mar sin chuimisiúna deir an lé mar sá de tuairin agus is néistóirí a dhéanamh gan na cinna seo faoina bacana faoina smachtmhaí
0: mar sin hain Tá figurí fáil sé ag bríomh fi saidir bh léirns go min go leor alumna go háge a go háge in san ggólacht a ghlacham goúor dína leis go bhfuil se goil chun naróse. Tamid ar a an dana is na dhaan le aróchttar nóránacht ar choirlann na teorpa nach gahamúd a bheith réníomhachan sin nach gahamúd cinú go nionan mu bert gréir an méid thomad rá híh takeúlas an Ucrán.
1: Kinte, kinte, agus I mean, seas an éire leis an Ucrán agus tak méid go homláin lena hiarachtaí a chu go bhuachan. Ach, mar a dúirt méid, caithamid fálacht, agus siad am gúil an réaltas ag feinú a chóscúpi agus is féidir loha, agus ran nó rian Peter Burke, agus dúirt séad áil an taxa sé cartaga dogu sé, beidir dair dín sé cartaga dogu sé, deth lá eile ar a bhéad. So, caithamid sé tachtamach go lua, kinte, tá action ag tastal, agus níor bhaillion gamach sé seo in a sideshow mar a dearth gonúcht ránacht, mar tá Tá obair na gapalcháiríra agus andíháiltocht é léadathe ag an réaltas go dí seo maidir leis an leabhar aibre agus na cód aibre tá amach os gcóir. Leríochtnú le le corcan cín i rinne sé a bhí. Ach i gnám ceanna caimuid mar a dúirt mé éisteacht leis na haibre leis na conrathóirí agus an rud eile de. Níl mór an ráite faoi a faoi na himplachtaí timpalachta agus na himplachtaí eile gan Eorop man a bhfuil an alúmina seo ar fáil gan Eorop mar Taisa gom gwyl ffigur i eigsŵl a madr leis a meid a thai dol i drôn o Rwysia. Ach, bicin ta ffigur ele an ag dol i drôn i Europa. Agus nil an irid sin gos gaglin ele agus gafonrach an ele ag ta ag corna lúmna ar ffail don Europ.
0: Cynthia, nid yn leinach, bach i mwyn mwyd y cwrna cesta ar y mei rada yn sy'n gos ro. Fyw tu heinig sy'ch y coliach eich yn sy'n Barlament o'r pwch tach chicaeta, stein sy'n byr fawta, rog eich arcym o'ch cosg. Yn yr yn leinach, eich arcym o'ch cosg o'r rwyd y byd asbwrt o'l chwn o'r rwysio, ma ta'n yw'r byd lefa cynnal siaswch yn sy'n darca ta ac o byd le cwrsi yn sy'n Ucran agos o'r rwysio. Ys cwm y cynt o'r heinig, ys cwm y cod o'r gytir o'r
1: Ja, ach, es ist ein Rauwaring, ein Gachmied fechend, er Gachscale, few on a tusen scale, no tusen in Jura, marin gene, leschne kaas ne elle, agus nie onnen, agus nie marin gene gach kaas, leschne kaas ne elle, agus a kaas scho, ta implocht die all war agesh, min er lumer an fokkel privoi du, ta kainte, ta rin politoria ta egirian an oitra runa, ta schidra, schwerlischen an start. Ea hogan tugas ea hogal agus I mean ma vrenian tugas ma lian tugas gaelti fyrir da sin beis e bubnach doienta dar lumsa gunstaat e seo chanach iad hain tishkan price agus mar sin de so kafar in Europe o hortistach ma ta le heid gest agus madra le privoi du shans gumach monarch an anach gan an over an av over er foil gun vonarch an seo tishka wil se sin fwy stuar agus inun eirocht narushi chuma
0: Nach bíon tiestig dar an leid, cum a ceil eis an cólacht, ach gus stopa díis ag an bhúrúch an rúse.
1: A rís tuari, Rónarm.
0: Nach bíon tiestig dar an leigur, cum a ceil eis an cólacht, ach gus stopa an cólacht ag cúr targi an únch an rúse.
1: Peter, sy'n yw'n cawn sgribe ta wenach, ni'n lisa gwyn gyffolin cawn chwi gwmanna mwyd ymach yn cawn sgribe sy'n. Is Keita, gwyl ymwyd i gyrru gach stop ochr, ein arym, no ein ari, no ein chwyd, da ein dyn tu siach, da ta'i dol i dro, cogan y rwysach neu sy'n y wwchant. Ach, ag anawn cawn, cawmyd ffyrdiki an sgail ein yw'cha. Agus ys doch an crochwnus o oil, mas feder lyn crochwnus criach nôl o oil. Agus fanach gyddi gwyl an prosies di hwyl cwi dianta egan realtas agos yn tŵr isio os ar gor agos yn sin e chwrraig chon yn chwymysiwn agos e dol e gorwliach dy lechyn gwymysiwn chon an cynna is fiar e ynaf ni hawaan gochol sarwys ach mar yn gena gan fonrach yn siogs na dyn e taig obr sa fonrach yn siogs dyf mwg yn fonrach yn siogs fanter chwma
0: Cynthia, cam ysa ogol yn chyn gwrmil magat ysfa linio'r madyn o ffesur o'r pwch Cynthia ni fawr o chwg cant linio'n chyn. Cwrsi politiach dy symratan yn ys, agos cap for anti-burnham gyheffigwyl mae'r llianar ar y loch daibryn chyn yn ywf. Tyg sy'n gorbwch dy hir starmer mar ffrif.

0: agorbacht ar chiir starmer de lún. Dúirt Andy Burnham gúlalach daibre éntiche agus cheál se go dúradí stócha sa rís gúintir na Bretanne. Rinean tíseach Míl Martin go gárduch sa Andy Burnham agus dúirt se go neibrú a bhirt go dlúala na chéile leis a gaidsibh idir éirin agus sa Bretan i neartú. Rinne fórsaí verica ansiche in áitchaí sa naíráin ar ísti réid, tuairis gín meán, chumar sáidin na híráin agur marí seachtar ar laid agus gur gortíb na in rile in yon sihi rinniu ar gruhéid a bandar hamir in ag la cuilas harmús. Rinne an naíráin ansiche ar anid go chud verica i gúáit agus sa maharéin. Socríf inniuf gwrraed yn ni wlau deg o fiannar sy'n hogyn e eistir o cos achwyr gyda gohwrt ag James Kilroy sy'n blian y le cos y lechyd ys carna mart ag yn deu i o yn ai i chyntychu yn nŵn warw o fro ceile Valerie Fringe Kilroy e dyr i ti wlau deg o gys y car wlau deg o fyhef gofil o gys yn ni deg. Fledol James Kilroy neaf chyntoch nŵn warw er yn ŵdr ydy'r siagor o se esafawr ei gnaam, a chynto yn gywri gwein gohag ysgiorw pris hwn sylir. Dy gwle ffys gwr bwelw gwr sahw gwrs gwr tachdw Valerie Fringe Kilroy y fi blien ysdoichyd gwyys. Cwysi ti roes cyn cwig y fi'n gyd gwn o dyn ysgwyl ti'r mach sef rison y gwer yn y ele ti wys ti gwych i blion o nam yn sgwyl ti'r machiad gwr yr ffigwyr i ta ffalsi i brif effeig stads y fyniof. Dyn y fi'n sgyn ti chi fwy rwbol i yna y smwy yn cael ele hys ydy sgwyl ym sir gwr yr ffigwyr i. Cwysi fi car ys chwli yna'r sgwyl ym mach sef rison fwy chwer ele yna ti wys ti gwych blion o nam yr sgwyl ym machiad. Agus bwyni, ond nwy eich nosiwnt agos edrych nosiwnt o.
1: Nuíocht in gheirthir chaléfa gréan an Iwanin. Tá cóil chun de huio y mas na nŵ dros átúl y mwyn yn lian y smw dontys sy tîr i chi mach gydisio fwy'n sgeim dontys le achorw y yna yr hyhe y tafala. Cadiw o'ch gyd as bynnach os gian mil eiratus y dynnu gymwyniw sio o rin sy hiach dy segundau sy'n 30 miliwn 62 mil agos o'ch gyd 32 euro. Tá 8 milliún seachgéad chuig go hían míle agus chaché cearacha 3 euro i chu é chula chunda ina gaiile bh go díise, faoin scéim dúntais go hihí i tafála de réir na bhigirí i fáiltiú inneo. Cadú chuchéad cearacha seacht as an seachgéad cearacha iratas a fuair an rin tithíochta faoin scéim seo agus tá céad seasca dúntais acu seo i chu ina nómlána inis. Crán tacha ion eilméireach de Gonamara a gúnaí agus cathair loch na talún a chosint bídís ar an imil nó a gceartlór na mórhachairí talmhaíochta. Sin idir uachtarán chuma na bheilméirí Francie Gorman agus é ar chamcuairt go Gonamara tráthnúna in é. Pléú go leor ceistionaí a bhain leis bheilméireach go hátúil nuair a chaise le bheilméirí in uachtaráid a dúsalé agus chuiseas sin go cloch na rún áit ar chaise le bheilméire eile ag filim chálín i chanéile i leite daibhche. Bíonn tíir seoid Martin O'Cahan i láthair tráthnúna in é agus ar a gláir áhha den inniu ringe Martin chuir síos ar a méid a bhí le ráig an uachtarán faoin réiteach atá a dhéanamh maidir din leis a géad thearma eile go pholasaí talmhaíochta sa Eorp.
2: Dúrse Francie Gorman, dúrse gúr wádish agus gomeisha ma sasfúrig, a bíta chá chóra bíche, gomeach cangulat chúidi gana tífúinti wánan sa sa gófala sa tala wépa, hún saak éirin a tífúan an ósaran sa sa nyórup, nish, ní saak abhá sé dí agus sa chymú dúin. A meitra dráta, vi kúpla pwintin sinu vi fyr hóta, sinu galimari a chúd na tíde, agus gohari dinais a nyórup na tíde, agus a gantrochu gailtasa gini óra, dimulgiab na heilan, sin Dwrs Francie Gorman, gyda dyn sy'n gloed ys, a gys gwrs e gael efi cynt ygo, na stopper na ffordion ys o gyn i cael ffordi ffynsion. Syn cestyn ys o'ch ac yn cyn gloed ys, mae dyn sy'n breith o'n cyfogen. A dwrs e gwrs e gael efi cynt y na stopri, a gys dwrs e gael efi cynt y na stopri ffordion ys o elemeri porti ansiodd. Nys sy'n roes ys gloed ys yma, y gantar Yn ymwneud ag y gantr, fi yn y gweld o'r te. Mae'r toyn chancio on, ag y ffordd o'r dan ta'n gylio'r gylymeri yn y sir ag ysgol hori. Gylymeri sy'n cantro chi imol o'ch eto y sgil ni eisiau ffynsio. Dwi'r sias yn bref, heb i cyn oed, sy'n wyldi ni sir hwn y talwn, ag ysgol gofyn y sgol cwrsi y talwn o'r te, to yn y ffordiontys ag ysgol tacaf sy'n y gweld gwrdd. Mae dyna cwrsi erenys ymlaen, Wel, arno, ta'n gynnyddo o'r lle ffwy'n lofes, agos ta'n gynnyddo'r sleimlu neu cangl, agus tá siis na súil den ní for sin chola mé

0: dogmar an troig agus an bhóisteach, chun dul chó fada le bailin an gáil, áit ar láir de riine faoin iascach, an trasóireacht agus cuairsaí timpleachta. An mhíon faoin iascaí gur siúr ó bhain an gáil níos?
1: Bhfuil tá réan an iascaí réime chun dunas ar fada stóirim níl a cúpa duna iascach. Beidir go mbeidh sé gáil de fata íonú Lemung agus Ordóg agus Léirmarsin agus Macréil. Ba tán túnscoil féimar a bhí. Cíntú hí sé de géan san an isi cíntú an bád. Agus beidh sé meach de bhéist an tárig na pér a dé, but ag gún práid le blient a fad áta sé arra ó bháin.
0: Tá anna chuid sríanta ar a chomá in gheal ar nórip na chuil.
1: But bíon an áts a dúbhle dhéna ra an tárig. Trasóri, bydd yn dach roi glan, ni fedd at par cael yn ein os. Tha gho horn yr ymaile tig TP yr hefyd nafod eisiau, agos tifiogli yr hefyd nafod clei yn so, agos yn dach roi, agos yn cei i diratwyr, agos ys oed drwych dwi'n i fyny. Ach,
0: Nyr fi'n yn yrch dyna hart, beidio gael ysgot sgopter yn drwych.
1: Dar lym sylo am arsia. Fwr fflwch gron a cywyn.
0: Am rhan dwi'n ffeif rhywun sa rhan tawrig agos yn yrwyd trasori hart?
1: Cwrn si am piperam. Dynan. You know, bydd yn oed chol on agos dyn y tymant yn tefna cart y môr agos. Am anna antisocial mlyn i ddim. Bydd yn tŵr tymach, but tas gwym yn gwrt yw'n sgwyl anna lawr yr eis yn oed. Sgwyl ti anna hochtach trasoriach ti chymod, but tas saes yn y trasoriach ti oed heg o'r ffeil leth o orbert nach nyn yn ynnydd sy'n difola.
0: Tá gom sin is chomád is na dáthagad mé ar an dímpalacht ar chuma leat ceantíh sanna léomh.
1: Máthar na crunne. Réab tar an talamh fénar gusa, sílinn ráirta foiil dearra go ghlág chluthe lorag na faile cremnithe. Cléite éon fánach ciasta ar an gré. Cuinen an chrinne a cás le dán fada fé lá an luan go do go leis. Líon lán mé, ná loisic mo chuid craníocha, ná leag manam sa go talamh, siar rig áil na maithe sa bua na buineach de máthar na galaí, grásta na gréine bí, airígí amach ag gona aspa tulla. Lig lú, lig béic, ná lig sinne go hú. Ciol bín an a áis a cuis lú mar a bheith sráán. Síl ag peacha in léach lán ghrá, tíde lán ag trá.
0: Tíl at lén tú go húntach é sin. Mín tú a léf machas tú a scríaf?
1: Lé mús áder dan a vinnig, ia. Ia, chun a chur na chéile. Sin cuid an rud a ginnim na le mós ard chum héad, má chlois an deúd nó an batún nó an rihim nó an rud cuid an háach dó se é reinint tá cáir a gom agus bí sé do rá légan cean há scrí go nuh agus is fair pleáir tá siad gohúntaach na déine san you know mar tá siad a géisteach lum le fada agus táach Ah, sure, right. It's a good for Okay, it's our thing. Now, can't listen to us. No, how's this in good deal? Where has it got to for a word to lesson?
0: And is it meant to scream, Kachla?
1: Pretty much, yeah.
0: Wow, that's a good deal. I'm going to learn how to

Nós a, tá mér gestach le kjól drama nó a vintu vil han gærig, hrdur sjúl mil han gærig a gav an erig, agus tá du tæst leis sin is bese hos sa tjón hál tír sa gælif an nél af hér dalóna sér hóttu hlog, agus sa sér an etik hér di álir event bright nú www.tht.ie Ebrid ala THT. Hwys o'ch aile fwnsyn yr eich. Sio pys aile, e gwael tri dy sain ymdy sio, agos sian tafrani hansa, na eistr ni chrwlych.

0: Bír himúl le céad a tála bain sa máchar an dónach cínse.
1: Agus mestú mar sinna jo, úl sa tábachtach go gáil dhe dóna a chú tú cáins, úl sa tábachtach go bíd dhe tosach maiwaka bai le hama, sa gui go meid go gáach lím dhe chichta máach agus go mech gáil an bár dhe
0: jón. Cínse, ní féidja linn cínal líd mór a húrt, ní líkisid fúrin a reis, limirach, úl sa, káha mánch vil leho bera laiad. Agus cá sílim an tuspántas na blianna bheith óghaile. Cá an beidir 6 an 6 ar beidir dyr mwyd an cúl báire in a mesg. Tuspántas na blianna agus a síl mar imróri a húrt le gaile a grúchtal. Níl mar anach bhil se inta ba iana. Mar gomóbar dín i óga nór a bhín ar ócáid mar mílta. Agus cum mila hup, bula said, níl éan taithi aca bera a chaile. Well said. Agus tá na líochrisin, tá taithe dhéanaine agus tá na beirt maineanna na cháin agus fear Chinwara agus fear Sarsfields. Well said, tá gimmurt chuilin agus cúni, gimmurt go íon tacham níana. Well said. So tá an taithe sin acab agus tá gaile acusin lehi cá, mar tá ach níana cailte in a síl imirha ag na leid sinna. A cap me hén gar bíd na leid sa lár. Well said, ná bíach mwnt brar nyumurke ar na leid zóga. Wil sa ta síl fada acab mar imróri le gaile. Agus díana na leid na sén líachra an jab sílim, ach sa na leid sa lár sin, wil sa an cúl báire. Cili na lár na parki sílim gwyl cliffa mór míltach ag an lehi gaile. Wil sa lehi leid marasi agus na leid zelis ta sa tamana hin ta an omant riaf sa agus vi ve mes an daun aga mer tama vi se na leid o kunik me gimurts mar minar agus fika is leid sinsruch a sin agus an isha sa gaspaans nura ta mô nua imra gaile hog na banin sa steach am nianda agus felin se gulior lehi na leid agus na leid wil sa agus ta na sein leid sa kina la gaiin na frisin wil sa so ta gulior buntashti a gaile agus ta gulior o di jarafu chod yet ar a ach ta se ta mud suas gaile suas na i edin dar na furin na sar beidjad vi sa na manch leichid blien sin il furin limni wil sa ach kall siet san Beidir cáhfuil ís, bhfuil said agus cáhfuil ní féidir taithí ní hén buntáit sa smú riamh a gúnia, bhfuil said, you know, é taithí, bhfuil said, nuair tá leid zóga le cosa le lúsaca.
1: Cáhar a dhúil uolí cínt.
0: Cáhar, yeah.
1: Cáhar a dhúil uolí cínt. Acha, lúi mann tra gona Pat Kelly, frosna mín sa reitsóidiocht in lín agus stóhí fætt agus beidir nach maail a reitsóidí a seo rá achas minnig go mín Gullior le dhéna ag reitiodi an leinioh le tarra an chlufa agus bíteisian ní mar agur drochrod tán sé nach tarlí rudi beidzi cárt a dearag nú pérda hé. Cian tábacht ag a sú le sú reitiodi tá an dhéadúna nú uléin untaisti an gachachtar fuidon ní mar aga bais a gira buntaisti húr tóob ach an stíl reitiodi tá taigid dhéar bud.
2: Well, cepan go gaise na rílaka ienaf. Tá na rílaka an agus gaise ide Cwrdd, ta glwyr dyn ni yn cael fwy yn ligyn leis yn cliffa yn dyngan dw. Ni ein tîm leis yn. Fec mwyd i wad nes llair yng Nghaeaf Cepan, da mae rwyd ei gyrraw yn reitio'r eich gyn o'r obr cart yn dyngan dw. Ac gymunig ni harlin sy'n sy'n nŵr ta sy'n cliffa cennys. Agus ligyn sy'n rwyd i arai, agus nŵr eich yn dyn i ogi sy'n. Jin sydd eirach yn y ffresion, ond dwi'n meddwl. Agus nil sydd eisiau'n gymat yn ymwneud Kevin Finn.
1: Agus, ddech chi'n meddwl yn stil sy'n eisiau teig gael, ta'n gwylioraach am siar, agus ta'n siad gwylioraach am y teclol ag yn angen. O gaha gael yw fe cwr o mochyd sy'n nach mae eisiau dy geilio pwc yn ei sir, mar stoi ma fi'n siad geilio pwc yn ei sir, ta'n ledsau glwymdych o ta'n an.
2: Wel, cael eisiau, bar ta'n ledsau'n nymdych o hanwag ffad, Ac beidio gymau mwys neig ffoen cwyd yn y pwc yn y sir o ffresin, mae'r ni limrig co... Ta si salach o liwr na chwyl chyd.
1: Wel, ni'n sam ni ar mwyn ddysgwyl chi'n salach, mae'r ta fferas lim liwch chi'n melwch ysdeach yn etis o etis. Ach, bi'n siad ffisicwl stohi leis y gart ro, bi'n siad ffisicwl agos ymni'n siad stohi ysfyd war o loedd ddiad agos stohi gyfet, ta si'n naib diwn o'n da felach. Ach, Ebdean nhw, agos ni mae'r gwyl yn chaswlwch da ei gwylio'r beli ei gybel leis yn ymwaith, ac ebdean nhw wedi ei glyffu pelle ond la hana. Dwi'n meddwl y fe tych gwylio'r fel ydyn ac na na mwyd cwl.
2: agus tasha wadnis jackra nor tatuagin of a cinnamoniac marta and schlitter egg dul kotapishin dingto agus nil to avata dul oach gaj kotapilishin schlitter and dingto tasha wadnis jackra a yen of akta well a grow pan croaky ta on road chain again than a muir cool arenos I think so. August, basically, my touch the country if we were. Nearly sagum fushin.
1: I was going to say, is bolle moras to hebe zna khutsa khad ta ta tu kinzi ya fos kool ogos shakh no wacht no ni no zaga fuinzi el khol khol fogot ach be zeva al khol shun ta glor lads e glim khol gash tsul khol rab
0: ta ach shid ni je he wa ik khol jo kening agen wul sad ni harlin che shid nis gebe nim rod a sar bi rie ve gail sun mon to kening agus wul sad Wait or brand new it and skilly vehicles and come score all of you like ach ni rom with a girl Jo Bader all he glue nil. Will it said? Ach,
3: Brenna. Her Bader.
0: I do her bit, yeah.
2: Do her.
0: Oh, I be sure being comest like a bit. Ni rush it had from him. Ach,
3: it's a raw salad.
0: Ach, na tosti a glimrach. Will it said? An tainer the one a rinion chlar sa darni legus cork a grieve no one stops you the score all. Will it said? Gus nu stop and to a score all a glyphe, ni more on ta test alone for an ille. Le he couple of score all a gus tasha their die. Will it said? So shin rod the one a chahes gale yin, a kai shid na pinti a chunar. Will it said? Ni more agam a sheska, ach ni fair de burn of carhud. Kognumet dieg nu fick nu med gan score ni fejer shinina tar chadrona khol tasi limra khamas bichet augusta dinak dinen no burst nach wolge mun khamas lek achon kommos wol esat august rinish de khominik shiner na lehin timore wol esat kahmud ve mar khul ve intakh wol esat kah gail ve intakh wai wol esat kahmud nilan rawagin gust nil mudra on yumruk jarfakh nu intakh fi limrak mashin tashajin takab gust nile niakamishin leje force gulch emi wop wol esat agust jekair in tivli ne gust ve mehis on jalune on chartan sha agust hafen winin an loj ragunig wol nile chagalayin der law nur khashat din wol esat achtam an remedakh fi rein nu shilim ta takki in the one on a galive agus sílan go mé leinnta anhaach rún ach ag an nám cinna beidir go bé seo an sin saáir bei sa ríomhhagin ús á léir na chrúchtáil.
1: Agus óha chohir mar an tá go leráit se ará secin dtíra sinad tá tá agus nílráte ar táú níl bheith sanní mu caiinte hácha a bá.
0: Will said kerd a while to spawn to see into Khagaila. Will said August chuka ask kerd a chuka says in chin. Will said nil magara ganava jarfoch no jewel took like act to spawn to more. August nil vekus had kerd a harlos matash maharlos session like Gaila like. Will said
1: that kuna de fekimud lin jo achtama tama boy hotain agus go fat kelly as yacht stech good zee would in chogus lautin ediglor. Acha stohoi. Ebrian o siar yn y sied y chlyff chorco ni'r amoran y chiapa go mwylach mwyd chorco agos cynt y siwr alti ni'r amoran y chiapa go mwylach mwyd iad ma agos y bwylw iad sa dede agos beidio gwneud eich diwch mwyd yn ysglis y gobl sacyn ni'n dede o chi wach y corach bianach a
4: Siachtw do ffyd o Cater y Glwg hi yn y ffici si eg gaile hi yn y siachteg y corco agos dy ffyd y rat yn rhoi tal y clysg ar y borc yn ffrogi porco manin bwyrish a con a ffordd y ffair bron rhi Jason O'Quinnin yn rabid y brafis i stach yn y lo tush i'n ffordd Jason y dyrus a fi'n y pwsti tu cwnod tra cacl dyr jyn Harrison Harrin Sasson ni'r hwyd blwc ar un dy tyntag Jer Miller yn gyd agos sy'n ymwneud hwn mae ffwrs i'n mynd ffwrs y crochor O'Quinnin y bydd y cwnser y bydd y cwn y bwyr y cwn y stach yn cwn
1: Well, Sé, bu ina bara chun ik kárach bianach an nómedach í dyrnach gan chlifisin in ei chorka. Ach ta fela lom utjónus chai agensín gaili vefenim liantus na kaha.

0: Cerum go tá sé ní sá go chufe.
1: A múla si dhéad a cheapa?
2: Ná bula cinnti a point a chu dé.
3: A cóna dé tá súla am go bóla agus sin chuide an deamana seo lála rosin ní chaasaide an lehanana na dhíh sí mó a spáisteoocht agus í a gaiint le rins go deam a chaasaúra. Thacha tá bertela na steí isteach godíime sin an cóleoid chundé tá más ó choirín bí muúd a caiint go minic le te faoi fai rudaí a bhú cead plléin agus a cinál se ruda chláte mu déad comáinniu agus ní samhí me gorada cinnta víte chéí bhúla na chonig me fer leíochtta dí agus gcé limníiad mátí ó dúr ce bhúór
4: Sem magil jórn, ég skur að mýra maður. Nýlis hef am fjúrgum vilja testil að horfbytt eða dún og hví að rann gengsin eða kænt. Hvað er kæpa?
3: Nýlis hef, hvað er kæst þetta? Hvað er kæpa? Hvað er kæpa? Hvað er fjúrgum að gá pækja hróku í
5: fjúr? Það sér fæðar í lá.
3: Já.
5: Góni, klöfðu bæ, nýl klöfðu bæ, nýl klöfðu bæ, tamar að hýla. Agus chula chlufir am a segiríomh tá sé fádar a lá gaú úsad rudaí ghil ceartid le grochtáil agus godí seo táharan má ag gaiim líonna cinnte acha thug me faoi deara mí ainar hísa nóla élinn nó diime siad a tibredáin agus tút sin fear leis tibredáin na man nation de sé nó ru gaiile le Tibredárna djá sé, nýra sig í gæsmi sem að nýra einn dæna jörmach. Djá sé, nýra einn nærgur sægun, múl sæð, acha, hann í meruðu kynntin tóm slásin, ach maður djára tóð sér tóðs næg fyrn íntóð, stóði chumás hann ekki mísir íf, fyrn limni, sjónis. Agus tóð sér písa móraan, tóð gulljóra mán tíðan tók upp, agus við meru ágúna í gara kríf, er að leið, kríf alveg, fyrn limni, Má hagan sé dead úna, nús mar a dagan, níla sám. Það sé fadar a láach. Bí með hósa klifa kundan hlár agus í að tegin, er að dúnach. Agus fekstum klifa íntak við hann. Agus við annars að góra limnach bólta. Agus einn ég sin einn rúsjad fyrir ég er maður dæra. Sinn kostlókt anærin. Það sé að hagans fyrir champion í kært maður dæra. Nach vil bolte gudi gmeisad imi gom fórk. Agus brann sé kechi djokan lálob, sá, er sem lairan.
3: Agus úrtín stóhi rundu þar átík tæm, og sérna nýst dintóch gulljórnir sko meði gúl krýf elefanta sú viljan sá, ach egin nám kéna tá gulljórdín ára maslahab an krýf rúkhin, sko meði gahdi sér rúkhin sem léna, tæsjad ní mér ága sér lenn sér, ach tæsjad písa maher bóhur nýst.
4: Tá, sér písa maher mór, já, hvað we say, Galvir is a cardiac, cuidiac, shadiac, shock diagonition could smoke up. The honey she chin her father needs treat an acadum margera. I was actually Kalo Hinagus nor I woke John Kiley over Galvir is a shock diag near out of go Robalio and Blinchin, will you say? Virodikint on, with Virodikint some rupa, August honey she'd like Hale, August. Hannig forbert or up lekele, you know, it's kind of it's fyrn maximachid agus shasti tours ga hele igonli agus deka ir de fjausu fiu go grusi der galle tu ga vil ze hokti og like ach is a gol I fjausu vishi dreir lekele agus is an irni tasem go kalsi de rin timrori ach a rod fri John Kiley vishi an ernus Mihal Dunhu Lads og hurtig stærk. Jeg mener, at kugler nu sætter en sin emlige Norimer Championship kart går til Norimer der. Hvad sagde? August har sit sukkerige stærk så vinden. August har en stil imod her. Nyr er det sig af. Har sit der fad et gimmert en kores kene. Det kan du.
3: Står i marsen her nu på et tæt sigen i ikke bedre det kan halde gående vi ikke på gavile og så hurtig Weis ac am ydych beth ydych yn smor o lan a sy'n wartin. Rwyd a sy'n mestw ddeitwch i'ch trwmpwm. Sy'n mynd i'ch gofecu mwy ddeitwch rwyf y ffordd na ta pys a'i bwyr. A chydwch chi'n a darlwys a ddeitwch yn unig sain.
4: Wel, ond o hen yn fi'n hwys bar mi ta mawn ffresin yn o'i chwnd yn clor. Fi eisiau brannu gwrdd yna. Ach, fi plenau bryd, like i mach y chwnd yn clor, fi gobr anwas y chyd le. Ach, fos hyn, Dreir mar fi yn cliffa gol o rai, an stíl imir a viacub, just chunni siad leis a blen, agus fuiera fuir siad an láb in uachtar, ega derin leis a ngól siad, mwyn ysyn. Ach, ta sam gwyl siad a golinís, chwydacub, ach, leis da blent a crua viacub, ta mwynina chub as a chéle, agus credin siad sa blen a ta a cailí. Dig yn dwi.
1: Agus sy'n rwyd môr a sy'n... Y mae'ch fai te sort y tam rhyfel lwym, ddech, mae'r tagol o'r dyn o'r gwfet y tia, gwmach dy cos ei gaelio, agos mae'r sios mae'r siŵl. Ach, ta dyn o'r ffrysyn, agos mae'n dyrt o hyn, edrych o, nil y sain cach eidio ta dyn o'r gawwych lwym, ddech, yn gyniad hyn, beth ydych chi'n ffich yn ymwyd, gwfet y dysg gysyl o gwyn o gaelio. Mae'ch yn ymwyd eisiau nart gwb?
5: Wel, hala sy'n o'r nai corca, hysl ymwch fi mewn. Agos welch corca gwmffordd gan lasin. Agos, Nation honey corkeresh, Russia crave the moon, Vimon nation, Cliff Harbor, Hamas honey mission, Yostoy, near a more on Edriot. A fixed them hanger basically wire on the wire and shin, a mach, a healer, a gear of a group, polar healer, holora gossip, a healer, what's that? Crave the moon, stuck it out to mach is called the moon, Kugy moon is here, my dear. Cúigán chrúile haachtamach agus tá leads óga gaile branse níarang mecha náte sarab ach úl a nán tahi ein ar a lá sin rodele beidh a gúil ach bhí cynnal brehána sam beidh a gomolle díis corca ach bhí tú bheith tú sôl úl sad bheith tú sôl gomollach ach ní raia níac mai teacht Cead a hárla. Cinti níach mé teachta. Mar bhil siad corca gom fórs an dárna le, rud céan a rinne tibra dárna bhlíon rúdha. Agus stói, bhí cruíf na hér neidir cunda chlár agus corca bhlíon rúdha. Agus clifín tach bhí an fes a maidir a chosa jetsa jogal cuir bé. Agus chuíl is an amán, tar seo chos gipuínis agus tán líróid an slitar chuhédram agus tar sií gal nál ar fard na parke, bhúl sad. Agus Rud Bilg, Dietok Gaile Rúgtal Gama, agus Dietok Limnachai Rúgtal Gama, Stakra Gleach, Stakra Gleach, Madera, Stakra Ekal, ach, Tusna Blianu Vi Cholagana Sula Korka agus Limnach, a tu mehenle mwyd aad reis Cliffe Dúla Seile, bezi dimse gwekha mwyd y grifna herniad, what's that? Ach, Ni wyr mae môr ond sôn tas wai cynti, mae di ara. Ach, yn sy'n fi mae hys, fi mae sir agos, nôr ffyr mwyd yn torri na i flau clia, wysad. Fi se, ni yna mewn anag se stiwn gwyl flau clia y bwyr môr na traiad. Ach, chyma go, hannig mae'r eich yn sy'n agos, chyma go, Loch Garman. Agos, fi mae dwy yn nhw tri dig o chwli ni sys. Agus rwysiad lewch gyn. Er y lo, ach fi Loch Gorman ffigast am, you know, hosiad gyma i'r tadal y cael ych am, ach rw gael y gyma i'r dyr, agus stiach yr ochr eich eich eich eich eich
1: eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich Wokal wo kita gal gruchoid.
6: Well no tana senior fa team plorman cho ra rodiel achem bank to ganzi shin.
1: Da tsa kuzam ka
6: no yakal. Well no I think come mit bucher te dunne. Ni ve mor an on ach ta me an wini noch. Ta me kunal an da hi kitchen for menu.
1: Ta mach du kommuni noch kerno.
5: Well ta. Ta wo do ma dus lost nation. En ola sele kom rodis kom medis og grev og skal vetta sig som krøver oktal og sin melgal garonis.
1: Og kasta lukka the tablet. Not to stærk vart no dul hebi gedil sto.
5: Ah well. Je kolle. Har jo høy mor munche kom on lukka skøyl.
1: Ah sé bosh ge snakhna nakhna sport ge snakhna en sprui. Bi ada tab jele ta boy khot se sigt ni vart sin jele ta boy khot su o hein agus. Bei sala kul je kan da ve sort trunu ze do no do mai ze lula kul je.
6: No. Fekkert
1: du hen tar golf flag crook dam sig no igamale. Nei, sæsjon. Kan lose. Ni feit til at kaile. Go og til at lænta gei. Go og til at lænta gei lads. Acha bei na fór dunna sérú tá sé fall fí réidú go réitach tíon takeup tá lech baine tíochtta tá sé héin fall fí réid agus iad a déanana á